A veru, Bože môj, kdeže je otec môj? Žitečko neseje, Bože môj, kdeže je? Žitečko neseje.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

chvíli je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak si to chtěla.

anděl, co ze strachu mu utrhali křídla. A až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla. Říkej si o mě, co chceš. Já jsem byl odehřiva blázen. Nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš vidět, a druhým závidíš.